0: Andreas, pěkně je dost zpíval. Zdobkom sedoměnčinu po pěčích je a přímně nětko Bettina Wenderotova, zo komentuje dženca Pytor Domáška, čerošu rů němský vůbranky o tom, šako jsem rů něhýžo řečova. A što hevaký ještě v slovanském pláně máme, Bettina?
1: Hej, dobré ráně, Lute Riane, věci čera by například ve Vůžijské jezorině jeden termín, když mu turistu a tež nás, když blízkosti bydla zajímovat, tam jsou jmenující nětko pěč jezorů zvězané. Ochanové tam jsou čera takřec čorny na bývě dostali v opismo za slušia nětko k světovému herbstvu UNESCO. Potom poladám tež ještě takřec na čopvotu a ještě mjesto transportovat při horcích temperaturách, što jsou to do vůžadání o tom dženca ranojace a vůžadac by čera tiž finále. Čera večo, nebečicach, bičtura, zatkule menuci hižo do cíčeho kovašva, štu je tam dobu a štu je si vůbojoval čera už aj, z o tom byl, můžu říct, že z něj ještě dávala, tiž o tom dženca ranojace.
0: A z vami je snedaja dženca ranolube dječi, Lutki.

0: Včeraj bi še hižo ceča stacija, bič ture zatkole 2026. Leca však maja dohromady 10 terminov, telko stacijo kaj šišče ženje potekim. V Nebečice hajachu včera sreč si na svedženišču. Felix Cuš bi tam přes večovet.
1: Mudro čaujene bive, to bi je hestvo tu Nebelčicach. Hižo zdaloka se ulada v ulku serbsku koroj za rajniščo maj visajo. Tež Sv. Peter je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja. Hevak byru tež kostýmy serbských barbách zmoknuli.
2: Ja som si bloz malke šlajfky po moja čoba ve tých barbách přičinila.
3: Hej, mus so potričeli, všetké, ktorí sú prezentné, keď ste vy ľudí, maja všetké barbo od serbské kore zraščené, a sem je od motu tej výdžovne.
2: My máme na mezoču serbskú kore namalované a tý Laola Ketu.
1: Nebečanska modžina, kýž je v rukách viele holcu, má za všich hostčí každý raz niečo osobitého spřihotované. Přeco samočinen langoš. Kvíľu dre čakáš na to, že je hotový pokvadžený, ale za to tam každý rád v rynku stejí. Tadeja Bedrichec má ruce plné dživa.
3: My sme plánovali za 240 osobov, všetko sa ma týčen grillujemo. Hej, ako môj jasne skázali, keď posledné leto sme vôkať 300 porciu skázané mili. Ja bol práva, že by jara spíšne všetko, že sme všet dvemi týdženami tie hakec vesne svedži mili. Hastem sme všetko, že tých přijotách vnúcká boli, aj vedeli, že sa ešte tu boči dobia. Hastem je to jara spíšne šlo.
1: Co večer sa mu tam si ľubič dač v Nebelčicach a najzbožovnejší na rajnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Emy Šustrec a Benedikta Šote, kýž sú dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To na bie čeroša stácia bič volibula zadkule a to vizo Nebečicach Felix Cuš je nám rozpravil. Přichodný týden poda sa so smuchomobil zadkulárjou do konec.

0: Napuszewski hier.
1: Serbski Rozwus. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposlanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešine opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, vůčbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vůlkoposvanc na vědomě brav a bere je sobu do politických kruhů Českije. Do horny je vůžice přeprosil by jeho CDU za poslanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokud je vůlkoposvanc Mircu na vopiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budušine zonil a na to prosil Jun Zeznačmoc. Ve Vužijské jezorině bude včera s vůlkým svědčením systém kanálu votoréne. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tom informuje zaníroval bývších brunicových jamů LMBV. Tak může hobijový čomario po nekak 5000 hektarách vodžízny jezdič a turistča so vozeč dač. Dvaj kanály byste hižo otvoreni, cí sú včera k tomu přišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrievský kanál k Parcovskému jezori. Sakský minister za Nutzkune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej vobore vo Nutzkune Vistoče a tovarstvovom živeniu rečal. Při tom menovaše von vôhotovanie voňových voborov Sakske jara přikladne, při čímž jemu viacori voborníci přihlasovachu. Nastupajú kriminalitu v úzbene von dvúrečnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujú s druhými končinami Sakskeje ako vo sebe Vistu. Diskusii ďeše hosťom převážne o to, kak moli za svoje cúky a tovarstva viace spichovania dostať. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je viesná skupina CDU přeprosila a 5000 zajmovaných tiež z vokolných kmenov je přišlo. Kulowe przygotuje viacore twarske projekty. Wonie, że wo długo planowane zanirowanie mosta przy Koberowe mynie. Za viace hač posta 1000 euro ma inżynierski biuro statiku planować. W tym informuje twarski nawoda Steffen Rachela na zajświe mieszczanski radzie. Na pistovaní křesťansko-sociálneho kubvanského skutka tu kvílu fasádu ponuja, zoby lepie čopfotu izolovala. Nimo toho zaníruja tu kvílu salové cichu kultúrneho domu. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustric a Benediktom Šotu je čeravšu cieču stáciu zatkula bíčtúru dobylo. Nímale po hodžiny trajacom finálu so přesadžichu cieči sáčbe přečivo cúky serbská raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču sreč s rao, moto čera byše mudročavene bieve, viacori miachu lipové vopieška na drastách a pomolované líca se serbskými barbami. Přišony tydžin je moda žuma koniecach. A to bych u naše povieše, kýž namakače tiež na internetu v stronach a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania dženca pomročené a tiež trochu kúria vojte, jenož zriedka so dženca slunco pokaza a tiež dešťovač abo zarímač so dženca znova môže to šo pri tolajšie kytro tužných maximálne 26 stopniach.
3: Na počach a na druhách všetko klopve, všetko beží. Zazvonče nás rade, jeli zostče to inéšo minenia. Budešin 37400 je naše číslo nice než za vopkadne pokyve, ale vezo tež za pokyve a informácie všeho razu.
1: Serbský rozvoz.

0: Wotem sim predejos krutka poričova čera noce hačto džensni šahot nja biše dalšara nimske je na svetovih mištostvah kopence. Hakle voko napo dvimaj biše ra nimo, a vobladao je se ju tež naš športove eksperta kopa Petro Domaška. Jeho prognoza do toho bi, zo nimska přečuo Paraguaj do buđe. Po celenju jednatku pak cele hinak. Paraguajscy sú sobše sadžili. Dženca rano na podvimaj krótko porie praje domaška k tomu.
1: Aj, štú si to dobre myslel, zobudže Nemska je prvnú KO rúhu po 12 letách při svetových mišťostvách přirač. Vyre pak dobe jen celé správne praječ sú tí pšie malo dopredka činili, snadne ich možnosti užili a sú bez ideu dopredka rali. Hulky z milk same je Nagelsmann v druhém počasu skorigoval, že je Kimmicha, kterýž v Škíče jara hubene reješe, bez ideju, že to dole všechno zau, a s tým Škít skorigoval. Štojíš pak by scéna, kde byše to rota od tá podlešenu, když paraguajský rota Škítora Antona s faule poprom und do jero skoči, s jero storči, a potom ta do roto zvičkova, šež bych ho zame poradne rota a nic irregulárne rota. V celé do jednatku byle zboža trebaš, to Nimsi nezumili, a tak so Paraguay da dubili, že moje úce prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přirava v kole 20 najlepších mústvů na světových mištostvách. Nedoši kapitán serbské vubranky Petr Domaška je za nás rů analyzoval. A netko poladneme tež ještě raz na aktuálnu rů Nižozemska přečivo Maroku. 1-1 je tam. Najprv raz končný stav byl po 120. menšině. Netko runě tež tam jednatky celeja. A kotra spiewaka je ze svetovými mištostvami zjazana, so wie Shakira.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 6 minuten a 6 nicht am Jahr.
1: Nabožné svoa.
0: A tu už přepadám nitko svoa Anne-Marie Simonovi Stropina.
2: Dobré ranje. Lubi posluchajo, lubi bratia, lubi sotre. Nemožeče Bohu služič a mamone, praj Jezus. Tohodla von rádži, nestarajče so přejára po svoje živjenje. Neje živjenje vjace hač jič a čevo, vjace hač drasta. Štú z vas može ze všej starostču svojemu živjenju jeden vuchč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho spravnosť, a všo druhe so vam přidá. Nestarajče so tohodla jara vo jutřiši džin, dokelč jutřiši džin postará so sam za sebe. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujždy pat strove a mirne vopsvit, tež strovu přírodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nabožné svoj knýma, dženca, nadoku a zamovitosť či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonova Stropina.

0: Na zelenym rio wasze z nami runie Walburga Wałczyc, a z tym jednego z dupką na posadnich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšiny opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký český na základní šuli představí Grigor Ilgut. Učbu češtiny vůčoká na gymnáziu dr. Jana Stillerova. Tematizovalo je stejně s druhým tiež vůžadania financování všelakých serbsko-českých projektů. Tuto strachy je vůlkoposvanc navědomě zau a bere je sobu do politických kruhů česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokud je vůlkoposvanc Mircu na opiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budyšině zoniu a na to prosu jun zeznat šmoc. Ve Vůžijské jezorině bučera s vůlkým svědženjom systém kanálu o terénu. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tým informuje zaníroval bývších brunicůch jamo LMBV. Tak môže hobijový čomario po nekak 5000 hektarách vodžizny jezdič a turist časo vozič dač. Dvaj kanály bešte jižo otvoreni, ci sú čera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrievský kanál k Parcovskému jezori. Městče Ochanovi bu včera oficiálne vo písmo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kaž Ochanovská bratruská vosada zdieli, sú tým zvisku tiež opetovarskú informáciu o svetovom namrievstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho medzinárodnom vúznamie informovať. UNESCO by sídlišče Ochanovskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrjostvo připoznalo. K tomu slušia nimo Ochanova jako místno založenia tež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej vobore vo nutskune vistoče a toho svojom živeniu rečal. Přitom menovaše vun vúhotovanie voňových voborov Sakské jara přikvadne, přičímž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajú kriminalitu v úzbene vun dvúrečnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujú s druhými končinami Sakské jako vo sebe vistu. Diskusii ješe hoščom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tvorstva viac spišovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Šusterom je vesna skupina CDU přeprosila a 35 zajmovaných tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšu cečú stáciu zadkula Bíčtúry dobylo. Nímale pół hodziny trajacom finálu so přesadžišu ceči sačbe přečivo cirky Serbská raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedžení Šustrec švedský rao, moto čera byše modro-červené bive, viacori miachu lipové vopeška na drastach a pomolované lica se serbskými barbami. Přichodne týdženie moda žuma potom konecach. A to byš u naše povieste, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je dženca skýre pomročené, votrania hišče kúriava, stupa, jenož zriedka dženca svonco hľadáme, stane zaso, môže sa podišovať, abo tiež ešte raz zarímať. A to šopši maximálne 26 stopňach.
0: Na pučach a na drohách je všetko OK, jeli za mače v pokiu, za nás, potom nás ráda zazvonče. Bettina je pri telefóne pod Budyšin 7400, kýba zapísače nám povesť přes app MDR Serbia, že to nejednorišo.
1: Serbský rozvoz.

0: Sos mi minje nicht njach webužice temperaturen nad štrcelči stopnjemi kutku namerili, a to je zavjena zapiska do vedrovije proteki hodne. Diana Fručic-Krimichova je tajke hodcoče prevedva eksperiment. Kak so čopvota na mjaso vuskutkuje, dyž je pravje netransportuješ.
1: Pšipunica pomalu pšičeša je po takim krutko do 12, a žive slebro je razpoladam pokaza 28 stopnjev v kutku, a ja pojedu si nitko nakupič. Dojela sem si na parkovanišču kamenske kupnice z vulkim modrem E. Ja so vobladuju žaden blečk nekajkeho kotka, potekim stupju so nedom jole do prinje haski, šako čaka na mnje fachova pšedavarka za mjaso, Kristina Domašcina z Novoslic.
2: Nie, du machst eine volle Wasser, eine Kunde. Ha wasche wukwadne Blido, ja bohne miasa nakwadjene. We psikotach temperaturach du bitsche wotos skwadovac.
3: Muss kwadu mir nasche miasa miasjena mat wehe mistopnemi.
2: Ha ka husto du bitsche wotesch kupzu na to skejtschmid so woni nicht proschu tisch du ne kudzenski ritschas dodgerja.
3: Unterschieden naschem kupzam pojedamo, so hune nike psikotach temperaturach so ne. Najlepi jo je na kudžinsku togo sobu maja, a v nedom se tekm v auče na teke togo, a žene duje puče, jaz se niče ekstra ne ježašče, za ne rundu smo po domo jede, za to se niče nestane.
2: A ja bo rade startoval moj eksperiment, kdini doma scena, ja bo si rade dvaj puntaj hake Petra sika nam jasa po vas kazava, do dveju pakčiko prošu, jen do kudžinske tože, a jen tak do kofoma.
3: To už mo zvrcač neke.
4: So, je prošu jena. Prosím,
2: nedám za to vůbec, čím to země? Ať se nic nestane. Já to štím, čakuj, kdy domáš se na Bože, my se rýne.
1: Já jsem čípla kačopová, auče bude. Auče. Pečo, štocí. To je někdo první pakčík do toše. To je tam u něj nějaké vlastně ležo. A někdo dojedu si další expertce. To je Rafaela Vičazová v Radvoriu Vona, je fachuča za zaživinje. Z nej chcú netko voproče prekontrolovať, što čopvota se s mjasom čini.
2: Kni Vičazová, vodajče prošu za zapožďenie, ja coch pred 20 menšinami so šívalmi boč, ja pasem še skoku tankovač bova, na kmene podvožky vodedač, hasi frizerský termín učinč, ničo zázvo.
5: Hej Diana, to je runde to, što ešte nese treba agenca po tých temperatúru šínce s tvojim jasom. Dokéž, jo kúžde spiešne púč zase do kvúdženia jara vážne.
2: Máte taký tam metr jeole a chceme ju meriť. Po takým uteknemu nieke do toho prinopakčíka, tým termometr nuc. A što tu nieke praje, to tým kvúdžené?
5: Když mu to kvíkujú, držíme, mu vidíme, musíme ju nekak po 8 stopenú. Što je jo absolut sen, krutki čas, okej.
2: Okay. A nekajte k nemo jemo ten aparáčik do to tamo noc? To čo, to tazno hore jedže, jo, ja vidžu.
5: Celé praje, jo, ja nedom tešno rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, když mo jo kus dočak nemo, o musmo po 18 stopeno, 10 stopeno jac. A to je vizo za tajke sykane mjasa, ale tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterie vujja, mikroorganisme, kotrež tibi pon vizo muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jemo prajemte najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjaso prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepečene. So jen si voprodži žane korošče s tim nehojve.
2: A što ješi, Janike, si so budomo izam jo, račo při takých hodcoch temperaturach so mjasa zdač, a skire nekajke zeleninove puno jest přihotovač.
5: Tomu môžu jenaž priosovať.
2: Anitko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fručec-Krimichova je potek im vševedva minenich horcich dňach experiment, kak so čopvota na mjasovú skutkuje, dyž je prave netransportuješ.

A gorenje, že anža net gorenje, dešišče tunštom, kotrušma v decembre potom v kranoradnem zare, že tu budežinje stač, pod hesvom attention, please, odo ne štomik prošu, pita meni ce kranoradne zare, net gorenje, hižo za hodunem štomom, kotruš moža se v decembre potom pola sebje do zahrada stajč. Tutun smie hač to 10 metrov vysoký byč a ma v vopkru 10 kilometrov koho vokru Budyšina netko runie stajč. Štuž taký štom v svojom lesu ma, abo viesnano, že taký štom stej, kotruž mô za to kmane byč. Tutun smie sa rade pola kranoradnoho zahrada hač do kunca Augusta Pšizevič. V obsiedžeri tutoho štomu přesto žane kušty nenastanú a tiež žana přidatná proca sa budže večera respektívne zamoviči buchu si jún sami voto zali krajnorádny záriad pýta po takým zahodovným štomom attention please stý v tutej novinárskej informácii.

0: A še jedna hač na kolesu, abo s autom popuču, na džiomne svišiče, nas popuču serbski rozvoz, nitko napovosim ich za povestčami.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Český vulkoposvanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a Zetkavanský centrum Budešině opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste mjez druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tute strach je vulkoposvanc navědomě zau a bere je sobu do politických kruhů česky. Dohorně je vůžicu přeprosu by jeho CDU za poslanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrumě Budešině Zoniu, a na to prosil jen zeznač moc. Ve Vůžijské jezorině bude včera s velkým svědčením systém kanálu votorene. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tým informuje zaníroval bývších brunicu Riamu LMBV. Tak může hobijový Čo Mario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byste již o votoreni, cí sú včera k tomu přišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnuský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrjevský kanál k Parcuskému jezori. Miestče Ochanovi bud včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež Ochanovská bratruská vosada zdieli, sú tým zvisku tiež vopetovarskú informáciu vo svetovém namrievstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sídlišo Ochanovskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrievstvo připoznalo. K tomu slušia nimo Ochanova jako miestno založenia, tiež Kristiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grishill Severní Irsky. Sakský minister za nutskune Armin Schuster je včera radvoju o sebe vo voňovej voborie, vo nutskuni vistoče a vo tovarstvovom živinju rečal. Přitom menovaše von vuhotovanie voňovych voborov Sakský jara přikladne, přičimž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vúzbiene von dvúrečnú a tiež radvorskú okolinu přirunujo s druhými končinami Sakskeje jako vo sebe vistu. Diskusii ideše hosťom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tovarstva viac spichovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesná skupina CDU přeprosova a 35 či zajmovaných tiež z okolných kmenu je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čerovšu cečú stáciu zatkula Bičtúre dobylo. Nimale po hodine trajacom finálu so přesadžišu ceči sačbe přečivo cirky Serbska Raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču srečveský rao, moto čera byše modro-červené bieve, viacori miachu lipové vopiška na drastach a pomalované líca se serbskými barbami. Přišelný týdň je moda žuma potom koniecach. A to bych u naše povieště, když namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votrania, práve vedro, všetké vokna zvočinač a potom tužne povieto z domu onpušči, dženca vostane celý džin pomročené, jenož zriedka vúľadame potom bývodňa slunco, tiež šviele a rímania sú s blakami ešte možné dženca a živé slibro zalize na maximálne 26 stopňu.
0: Všetko klopve, všetko beží, na pučach a na drohách, dobrý jezbu vám všetko.
1: Serbský rozvoz.

0: 6 minčinu do 8 je. A tu je netko Anne-Marie Simonova Stropina na ryže.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotre. Ne možeče Bohu služič, a mamone, praj Jezus. Toho dla von radži, ne starajče sopše jara po svoje živjenje. Ne je živjenje vjace, hač jič a čevo, vjace hač drasta. Štu z vas može ze vše starostču svojemu živjenju jeden vuhč přidač. Pytajče najprede kraljestvo Bože a jeho spravnosť, a všo druhe so vam přida. Ne starajče so toho dla jara vo juciši džin, dokelč juciši džin postara so sam za sebje. Kujžde džin ma dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujžde pat strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožné slovo k nej má dženca na doku a zamovitosť či srbského vosadná zjazka Anne-Marie Simonova.

0: Wasem hodzin cico chia, janietko z dybką na podziewieczyś.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešine vopytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste jim s druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tute strachy je vůlkoposvanc na vědomě zau a běre je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU zaposvanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vůlkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny serbským vo serbským šulským a zetkovanským centrum je Budešině zoniu a na to prosu jen zeznač moc. Ve Vůžijskej jezorinie bu včera s vůlkým svědženjom systém kanálov otvorjeny. S tým je 5 jezorov ze sobou zviazane. O tym informuje zaniroval bývších brunicu Riamo LMBV. Tak môže hobijový čomario po nekak 50 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byšte jižo otvorjeny, ci sú včera k tomu přišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajž tež Zasrjevský kanál k Parcuskému jezori. Mesče Ochanovi bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež Ochanovská bratruská vosada zžili, sú tým zvisku tež vopytovarskú informáciu o svetovém namrjovstve Ochanovskej cirkvi otvorili. Tuta má vo miestne a jeho medzinárodnom vúzname informovač. UNESCO by sídlišče Ochanovskej bratruskej vosady 2024 ako kultúrne svetové namrjovstvo připoznalo. K tomu slušia nimo Ochanova jako miestno založenia tiež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irske. Sakský minister za Nutzkone Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej voborie, vo Nutzkone Vistoče a vo toho svojom živinu rečal. Přitom menovaše vun vuhotovanie vonjovych voborov Sakské jara přikvadne, přičímž jemu viacori voborníci přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vúzbienu vun dvúričnú a tiež radvorskú okolinu přirunujo s druhými končinami Sakské jako vo sebe Vistu. Diskusii ideše hosťom převážne o to, kak moli za svoje cilky a tuarstva viac spišovania dostať. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesná skupina CDU přeprosila a pečacice či zajmovaných, tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšiu cečiu stáciu zatkula Bičtúru dobylo. Nimale po hodinu trajacom finálu so přesadžiš u ceči sáčbe přečivo cuky Serbská raketa. Doromady cínače mústvo by na svedženišču sričveský rauo. Moto čera byše modro-červené bieve, viacori miachu lipové vopieška na drastach a pomalované lica ze serbskými barbami. Přichodný týdžin je moda žuma potom koniecach. A to bych u naše povieště, když namákače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca pomročené, jenož zriedka slunca uladáme, mročele nesú tiež ešte nešto dešča sobu a te abo tamne rímanie a to šo dženca při maximálne 26 stopniach.
0: Geht bu jeden Wiskatsch stee a to na a stiris mir sorels mir zirosch kom drejene sever a hermstoffam damstipotegi mir den Wiskatsch na autrose.
1: Serbski Rauswurst.

0: dnech we Łužicy temperatury na 40 stopni mikutku namierili, to je zawierna zapiska do wiedrowej protyki hodne. Jana Fruczec Grymichowa je tajke hodzocze przewidła eksperyment. Jak so čopvota na mjaso vuskutkuje, duš je pravi ne transportuješ.
1: Připodnica pomalu přičeša je po takim krutko do 12, a žive slibro je razpoladam pokaza 28 stopni v kotku, a ja pojedu si nitko nakupič. Dojela sem si na parkovanišču kamenske kupnice z vulkim modrem E. Ja so v obladuju žaden blečk nekajkeho kotka, potek im stupju so nedom jole do prednje haski, šako čaka na mnje fachova předavarka za mjaso, Kristina Domašcina z Snovaslic.
2: Nie domašce napala vasa rejne kvodno,
1: a vaše vukvadne vlido je polne mjasa nakvađene. Ve pri kotrch temperaturach dobiče vo to skvadovač?
2: Mu skvadujeme naše mjasa mjese jednom a dvejemi stopnami.
1: A ka husto dobiče vo tež kupcu na to skečmiť, zo oni nech pošu tež tu ne kvodženský ryčas dođerža?
2: Mu to šedno našim kupcam pojedamo, zo hune neke pri dinoch temperaturach, zo one najlepi jo jen kvodženskú togu osobu maja, a vo nedom se tekme vo auče do také togu. A žádné duje půjče, já co níže extra nejezdáště, za na runu smu pon domů jde, za to co níže nestane.
1: A já bych ráda startovala můj experiment, kdy ní doma chcete, a já bych si ráda dvaj puntaj hake Petra sika nám jasa po vás kázala, do dvěju pakčíko prošu, jen do kodinské tože a jen tak do kovouma.
2: To už mu zvrcač nekaj.
3: Co? Mě prošu jara. Prošu, nedom za tobou ještě do země? Nic nestane.
1: Já to štím, čakuj, kdy domů se na bože, my mějte se rýne. Já jsem čípla kačupová, auče bude. Auče, pečo štoc si. Nikdy tom prýný pakčík do toše. No a tom tam u něj nekdy vlastně uležo. A nitko dojedu si další expertce. To je Rafaela Vičazová v Radvoriu. Ona je fachuča za zeživenie. Z nej chcú nitko voproče prekontrolovať, što čopvota se s mjasom čini. Kni Vičazová, vodajče prošu za zapožďenie. Ja chcem pred 20 menšinami s nošivajmi boč. Ja pasem še skoku tankovať bova. Na kmene podvožky vodedač a si frizerský termín učinč. Ničo zázvo.
4: Hej Diana, to je runde to, što ešte nejste treba odjenca po tých temperatúru šínce s tvojim jasom. Dokéž je kúžde spiešne púč zase do kvúdženia jara vážne.
1: Máte taký tam metr jole a chceme ju nu meriť. Po takým uteknemu je nekde do toho prinopakčíka, tu termometr nuc. A što tu nekje praje, to tu kvúdžene?
4: Když mu to kvíkujú, držimo, mu vidimo, musíme ju nekak po 8 stopenu. Što je jo absolut zen, krutki čas, okej.
1: Okay. A nekaj teknemo jemo ten aparatčik do to tamo noc? No, to ta zno hore jeđe, jo ja vidžu.
4: Cele praje, jo je nedom tešno rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, deš mo jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stopeno, 10 stopeno jac. A to je vizor za tajke sikane mjasa, ale tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterie vujja, mikroorganisme, kotrež tibi pon vizor muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jemo prajem te najznači, še su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjaso prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepiče ne. So jen si voprođe žane korošče s tim nehojve.
1: A što ješ Janike si so budomoj sam jo, račo při takých hodcech temperaturach so mjasa zdač a skire nekajke zeleninove puno je spřihotovač.
4: Tomu môžu jenaž přihosovať.
1: A nitko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fruczec-Grymichowa je v Horcoče zajšvitečen prevedla experiment, kak so čopvota na mjaso vúskutkuje, když je pravi netransportuješ.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Anne-Marie Simonová z Tropina.
2: Dobre ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotre. Ne možeče Bohu služič, a mamone, praj Jezus. Tohodla von radži, ne starajče so pše jara po svoje živjenje. Ne je živjenje vjace, hač jič a čevo, vjace hač drasta. Štu z vas može ze všej starostču svojemu živjenju jeden vuhč přidač. Pytajče najprede kraljestvo Bože a jeho spravnosť, a všo druhe so vam přida. Ne starajče so tohodla jara vo juciši džin, dokelč juciši džin postara so sam za sebje. Kujžde džin ma dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujžde pat strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
1: Nábožné slovo k dni mije šedženca na roku a zamovitosť či srbského osadného zjazdka Anne-Marie Simonová.

Na dujkem zajčuvet dobrý uga gest, koulážo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenovan žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to byla ta největša jas, ve těch stronach a venajo sušala do kloštarja dobrý uga.

Vliche tisats steri, jose pominiuo sedlisčo tribus civitas v jednom darinskem opismie. Mie sedlisča, jo sled k narodovanie. Šincajšne tribus tejeronošti žil miesta Dobriouk gestkou, jo pak nímske sedlisčo, interesantna vyženia gedna zajmnostka, jo tam vesebny viečnik na drejane palu, nímsky bokvint.

Cina Barnim Grüneberg stvěruje jeden instrument, který šiope restaurirovaniu žinca zase slyšaš v originálu. Redne znangstvo romantické orkestrálně orgelové tradice.